jede jede Pardion, jede jede Šalamón, jede jede celé naše rytištvo. Vaši dceru krásnou, jako

Kohoutek a Slepička vyšli si spolu do obory na oříšky. Kohoutek chtěl spolknout ti jádro, aby to Slepička nevěděla, ale jádro mu zůstalo v krčku. Běž honem, Slepičko, přines vody, nebo umřu.